Ej, kopjo čiko už botja, nego konta Rasija. Ođo kinjem besolo djo hej foluota. Megvo marulu.